vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý